Okay, tak je pro všechny skytačky, tak je to už, když je to od vás rand, srdcácká hondras, když je to nějakou datornomu, kára srdcká msatras, zlete, ke ta telečuhun, vonet kalip nám signálen, ke vonet betlej jim diočno, tak je ta telečuhun, nde mnejo, na hulačunum kalip nám signálen, když je zari un program, zegadžeh, nekarom kulačuh, nejrsalenia jelenin, ነበርኩ እንግዲህ ለእናንተ በድጋሚ መልካም ቆይታ እየተመኘሁኝ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ በትግርኛ ቋንቋ የተዘጋጀ የሚቀርበውን የኤርትራ ራዲዮ እንድትከታተሉት ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ በእኔ በኩል መልካም ጊዜ እንግዲህ ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ጤና ይስጥልኝ።